0: schietto provato se su regine polita generace mi prusu se pasu gregoru da pomoci doktoru kolenati artiste to pomoci profaje to posvet mi gregor asice nahado srokates. Všetko máte nejaký dotaz?
1: Áno, co potrebujete, aby ste to vyhrali?
0: Psaný testament.
1: A víte on nejaký?
0: Není žádného.
1: To je hlúpy.
0: Nepochybne. Ešte nejaký dotaz? Vieme mu odpúrci Jaroslavo Prusku.

0: Schnammarti!
1: Jehova, la re di tele! To už je máte, čekají jako vrakýce.
0: To mi nejde hlavy, je zprý taková ženská, má taky mužský.
1: Ojo, ojo, to je stěno kudrno.
0: Už sakra, mě to ani nejde do hlavy.
1: Co jste si tak za pochutil? Ich brauche mich doch nicht.

0: Strzelci nevěstku.
1: A já se opravdu jmenovala Elian.
0: Elian MacGregor, vždyť to máte v těch dopisech.
1: Pardon, pardon, tam je jenom E-M, nic, nic.
0: To samozřejmě znamená Elian MacGregor.
1: Konu šestnáleda, třeba Emilia Marti, Eugenia Montes, nebo tisíc jiných.
0: Ale to Elian
1: Ale spí. Elina Machnopoulos, reky nezhredy. Vy jste to věděla?
0: Učerno, jak to nevěděla?
1: Ej, prostě, závěti jen šéco, jaké si Ferdina mluví. Narozeny bloku je 20. listopadu 1816. A v matričním zápise tohle. Nomen infantis Ferdinand Machnopoulos, tvorus, nemančevský otec vynechán.